0: Aber du dem Roboterrug ist Liebskodenza, Stornatsche, Boje, Joe, Varic, Chce, Wottemsche, wann wir Behorania nadrobnischer Poe, dam, das Potschat nicht, ob ihr Potek im Risse satt, so bist du kus Appetit da dostali. Nicht Goschak, hierbei mir svoje Goscha, Klibore, ihr lest mit dem Torastakle, Legerne Rätz, Schischschodin, Vosnat, Jan Reo, ihr Narege.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosbos, Sport.
2: Nikotzi, Wutrainer Sportowce, Pojedu Dženca do Budešina a Jutze potom do Bivije Wody. Většina pak je so za jedne z dviju bihanskiju poskytkou rozsudživa. V Bivije Wodze, džež biha so Jutze do podnia od džesačich, su zariadovario maximum 500 bihanku a bihanju, hižo před viacorymi tydženjemi docpili. V městče pak smidža so dženca na Münkec úce dotal 1800 přizovenim atletkam a atletam ještě další přidružič. 20. budeske měščanske běji zája so dženca do podnia džesačich s běhom za svojby a bambinie. Potem vůbědžuja so vobdženice na najšelakorýšších distancách od 400 metrů hač do 10 kilometrů. Tsi vupetane kopanske dybkovere dženca po podniu cioch, modrobili kulou Linovski SK, SC Vulke Rydorjece SJ Kruščice a traktor Malešece Sokou Ralbice Horky. Peč vupetanech kopanskich partijov jutce nedželu, v Nebelčicach převedu so znova dvě re od napojeny raje rejne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice přečivo rejnemu zjednočenstvu LSV Hore. A od cioch stej v rejnem planie v okreznije Ligi Štafla 2 serbski kopanski derby SJ Nebelčice prinje mustvo, SJ Kruščice druhe mustvo. Rezerva radvorskich kopariov očakuje nedželu od jenej rejne zjednočenstvo Halštru a radvorske prinje mustvo od popodnju cioch cuk z Vutov. V Pančicach nastupi nedželu od dvimaj mustvo z Lubuša.
0: A je nechto školit un verči, žno netko sam svoje rejnče koho. Česač, do naposledmiche.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobar ranje. V budyskej měšćanskej hali Krona je se večera večer 400 posta hosći prapremieru oratoria Vulkotna voda vobladało. Tvorbu z pera Mirčina Veclicha predstajichu kor arjevanska skupina prinje Serbske kulturne brigade, Serbska komona Filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podžakovaše so pola nimale 100 sobu skutkovacich s dojim aplausom. Učmny návod smieše Judith Kubicec. Oratori predstaví sa júce ešte raz u Kroni a 27. septembra potom Českým Libercu. Viac vočarovšie prapremiere zoniče dženca B.U. Sovania. Spichovanské tovorstvo prinieje svobodné serbské šule v učera Nebelčicach založené. Jeho predseda je predovzáčel Jan Rytčar z Jasenice. Tovorstvo chce přichodže, miestvojím pedagogické projekty na svobodnej serbskej šuli podpirač a vosebite formáte vúknenia a kubvania, rúne tak spichovač kajš šelake kultúrne, športové a sociálne aktivite. Sred novembra chce ja so čvonojok ďalšej organizatorískej zromadžizne zetkač. Doromady má tovorstvo tučasne 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nowy župan domowiński župy Delnia Łužica. Jeho sučera na wołnej a wólbnej zromadžiznie župy w Hochoze hač do konca legislatury 2020 znowa do tutoho zastrenstwa volili. Nimo toho przyuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnio-Sarbsko gymnazija, mobedlarske towarstwo Žilo, miestne towarstwo Zabrot a drastowe holce Tornow. Z nimi maja netko župje 3416 čvonov. Tematizovali su čera mjezvojim dalše financovanje serbskih zarjadništov, skručenje delno-serbske reče a mođinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali. Jako možne stejnišći mjenovaštej so kočebus a dešno. Viac hač 1800 bijakov a bijarjov vopčeli so dženca na budyskim mješćanskim biehu a tež na miestnje je hišće krotkodobne přizivenje možne. Zaredovanje zahi so dopodnja na Mönkec Vúce ze svojbnym a bambinjovým biehom na 400 metrov. Potom steja šelake čare za dječi a modostnych na programje. Vonej biehaj přes 5 a 10 kilometrov, večete na zažnom popodnju přes budyske nutskone miesto. Kaž djeli zariadova, MSV Budyšin, dobieža loni nieče 2200 bejakov a bejarju do cíla. Spichovanské tovorstvo muzeja Stara Poprjancarnia ve Vospoku pyta čestnohamských pomocníkov za svoje dživo. Ona organizuje a vieže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov miesta Vospok. Pravidvonja organizuje tovorstvo, miezdrujim zariadovania a vedženia. Nietko pytaja ľudži za šelakore nadavky a miestna. Napríklad za biro, votličenia spichovanských penies, zjavnostne dživo, vedženia abo zariadovania. Stara Poprjancovňa bu 16.7. natvarena a Poprjancario nie hač do 19.7. a cíceči bydlachu a dživachu. 19.11. dar i posledný z nich do miestu, kotrž jún do muzeja přestvorí. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej stronie internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hođenca očakuje nás odmeniace viedro, pričímž močele dominuja, vostanje pak sucho pri temperatúrach mies 20 a 22 stopniemi v maximumie. Júce potom trošku kvodnišo do runia miniate, ale júce sú jednotlivé švíle možné.
2: Až to iš dobene abo dobeži abo dojedže se tu kvilu runje pekare po caute, dundre še je tu kvilu nimale sam ľudki popuču, kaž prajne droja puče su svobodne jelizo vam tola nešto inašo napadne, potom nam to preče. Zazvojnče Matija pod 7.40 kiba so z nami četuječe.
0: Serbski rozvoz.

0: Předsedále, že ve žijenju to je tak, vosom po napůsledmiše šestřech jsme započeli čas liči. Hej, ve půjšach jste v doruně od Matija zvyšeli spěchovanské dvorstvo prvně svobodné srbské šule Bučara Nibilčicach zauřené a na prašeně, što běž jemu pohon, nic jeno, što spěchovanské dvorstvo zastupit cič, ale ty zamovitost jako předseda převzač odmluvící až do cílitny předovzače Jan Ryčo z Jasince sledovat se.
1: To mu je na hudrobné nutskovné náležnosti, jo, zomo srbské šulstvo můžeme sami do ruky zač, můžeme tam tež něco sami v rukách přeměnit a uzvolit a stvořit. To mě zveselí při tím podlaboč. Jen ta vidí po 25 letech po Krušťansbrka, což mu to nic, nám se to neoporadilo všet. Já si jara dobré mysle, už něco stalo, už sobu skutkovat, něco sobu zaplešť a dobu nadějí, co se šo poradí.
0: Tolle Preis, ja, stotzelitne, Pschedosatschel, Jan Ritscher, Jassins, na Praschine, Tschotla, je, Pschedze da, tute Honore, Sauerschen, Hospichwanskotorstwa, Prinje, Svobodne, Sapske, Schule, Nibitschitza.

foot of the mountain. Aha. To je taki titul, ki so dera hoči, da se njeđe popuču pak s koljusom autom, abo peši pučujo přes našu všešo krasnu krajinu. Skladnostnje lončo v 800 letno osvečenja v osade Kruščice prezentovaše časnikarski mišto Jürgen Neck v svojem obkođe mal ustajencu v skutkovanju kruščansko tvarca vižuvih časniku Georga Kislinga, a tutu možeće se votnjetka ve votarnišću crkve ve hođiju, ač to prinjo novembra vobladač. Dženca so tuta ustajenca votjori na podvimaj, a to ve vobvuku zimpozija přednošku 950 let hođijska crke od zajnženosće do přihoda. Referenča budu dr. Jens Buliš, fara Kristof Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krautz. A jutce dopona na podžesačich sveča vyhodžijo potom dvorečne svedženske kemše. A co je konstitutinja přeprošuje s vopšenim germošnim programom toarstvo hodži sveči na svedženiščo při šuli. Z čerošo pjatka sveča rajbicach Babilečo a dženca ponže tam dale, on je tak potom jutce dale sveča. A na serbsko-nimske nazimske wiki isče přeprošení dženca do stroži pola hučine. Kajžnost četo snač štupala na serbskim rozhlasu sobu dostali, verči so tam Leca, Šokova, Vokovo, Birnu, Kulku, Neplo. A regionalni vikovarjo zmeja dosť a nadosť, če už môžeče so napríklad doladač najesť, abo štož môli se tež kupič a sobu domojzač. Na dňu otvoreného pomníka jutce nedelu zmeje tež MDR Studio Budyšine se serbským rozhlasom svoje dúrie otvorené vo 16 do 4, ale kapacity zavedenia budú obmezované na to milý dživač.

0: 5 minut do 7, a to je čas za Moniku Kráľovú z Boranec.
1: Nábožné slovo.
2: Ľubí sluchario rajšieho rozvosa. Tyž jedu přes naše srbské vesky. To sa stajne veselu, kak čisté Arianovo nesú. V obsidžer vokoho svojho domu so pracuje viesty poriad dodržeč. Tak jedžech junu sobotu dopodnia přes vesku a doladach so žony, kotra špučnik mečeše a nekotru škuli neroč v utorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uredži k nedželi. To by je samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k sviatem dňam všo nekak čiste byč. To by vona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a vouky. Dobrá a kvalobná to tradícia. Vážme se by tajkele skutky. Tak máme všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodne.
0: Praj Monika Kráľová z Boranec, nadavko a zamovitosť či radorské v osade.

0: Branje přeje vám serbský rozhlas sobotu 12. septembra dvěč po sedmiše. David Kmelík a rodiščo Radošu pola větošu a botách, húščišo hižo jsme o tutom konstrukče rozpravili, vůjke plány za rodiščo Kmelík nedemieše, nimo muzea se svojenskými exponátami by rodiščo naposledk, tež jako svědženiščo za vůjke eventy a technopartie vůžite. Tak doběchu peneze do průzdných kasů přinč, dola koncept so přemało přiuza. V náliču rikaše potom, že je noše rodiščo Kmelíku a GmbH insolventna, a je, že je samo policia za Davidom Kmelíkom pytała. Potom by duo mírně vokovo Čecha, před nešto týdenemi pak so potom v Syči zaso nešto hýbaše, kajše Klemens Schmidt rešeršoval.
1: Aj, nastava je menujce Noa internetu a

0: Ona tak rec platforma z mianom Słowiański Svět. Je ci také na strone čítač, byč nic mene hač zromadne jevišťo za serbsku kulturu, mjesobne słowianske susodstvo a europski dialog v ci krajovom regionie Nemska, Polska a Česka. Dále ma to byč Sič Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, ustajencach, seminárach, Kotraš iniciiruje převodža předava exkluzívne za region typiske serbske produkte, tvorí a pestuje partnerstva. To klinči šitko ketro vulke, ale to sa vyza tež k vosobinech melika hoži. Tak ma platforma samo svojsku hymnu, svojansku fanfaru, kišie, gičbu, projektove návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyčo na strone tež napoje a zažividva ze skromnym sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskými etiketami v serbské tradícii remeselnice správne s nárokom. Noša tutoho projekta Svojanský svět v Užica je založba Slavonic Europe ze sedlom v Bruselu, kotriež předseda je sovie David Chmelik.
1: Tak daleko k platformě, što víme netko nového vo rodišču.
0: Rodičo sluša mestu Vietošov, do kotrož rádož sluša. Po insolvenci je vone rodičo zase roča zavo, tu kvílu je tute zaurene. Ale David Chmelik vabi mestem tež zase zanje, ukáže jo z toho, co môže je hišče raz vodne ječ. Tak je nedávno v rádošu přednošoval, útoru potom tež v Praze, kak môže s rodičom dále hič. Problém je, prajú raz skýčblivé, ľudia v regióne nie sú celé tak zbožení s tým, kak je sa rodičo pod Chmelikom vujivo. Tak zdieli nám žurnalist a fotograf z Delnie Vúžice Peter Becker, kýž by sám na zaradovaniu v rádušu přitomne, so nekoci ľudia z okoline si přece ešte peniaze od Chmelika žádaja, miezdrujím za nezapáčené z ličbovanky.
1: A najebač toho ma sa rodišto pod Chmelikom znova abo hinak vúsmiriť?
0: Aj tak je. Chmelik rekne nám včera, zo chce šitke otvorene košte privátne narunáč a s novým konceptom rodišto dále viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zľaduja, na info zaradovaniu v rádušu sú nekoci přitomní samozvúvili, ako je Chmelik vo svojich plánach referoval.
1: Personalia David Chmelik a rodišťo Radošu, my to na každopád přichodže dále v obkýčbujeme.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobar ranije. V budeskej mješčanskej hali Krona je sebi čera večer 400 posta hosči pra premieru oratoria Vulkotna voda v obladavo. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kor Arjevanska skupina prinie Srpske kulturnie brigade, Srpska komorna filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podžakovaše sopola nimale 100 sobuskutkovacich s dojim aplausom. Učbne návod mieše Judit Kubicec. Oratori predstají so júce ište raz v Kroni a 27. septembra potom Českým Liborcu. Viacovo čarovšie prapremiere zoniče v biehu Sivania. Spichovanské tovarstvo prenieje svobodné srbské šule včera Nebelčicach založené. Jeho předseda je predovzačel Jan Rytschar z Jasince. Tovarstvo chce přichodže mjezdorujem pedagogické projekty na svobodnej srbskej šuli podpierač a osobite formáte vúknenia a kubvania runie tak spichovač kajž šelaké kultúrne, športové a sociálne aktivity. Sreč novembra chceďa so čvonojok ďalšie organizatorické zhromadžizne zetkač. Doromady má tovarstvo tučasne 8 riadnych a jedného spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nový župan domovinskej župy Delňa Vúžica. Jeho sú čera na voľnej a voľbnej zhromadžizne župy v Hochoze až do konca legislatúry 2029 znova do tutoho zastojenstva volili. Nimo toho přiúzachu 4 nové tovarstva. Šulské tovarstvo Delňosarbského gymnázia, Vobydlerské tovarstvo Žilo, Viesne tovarstvo Zábrod a Drastové holce Tornov. Z nimi maja netko v župie 3416 čvonov. Tematizovali sú čera mjezdru im dalše financovanie srbských zariadniščov, skručenie delnosrbskej reče a modžinské dživo. Nimo toho sú ideju za srbský kultúrne a zetkavanský centrum diskutovali, ako možný stejnišči mienovaštej so Kočebus a Dešno. Viace hač 1800 biehakov a biehariov v občeli sođenca na budeským mješčanským biehu, a tež na miestne je ište krotkodobne přizivenie možné. Zaradovanie záhy so dopodňa na Mönkec Vúce ze svojbným a bambiniovým biehom na 400 metrov. Potom steja šelake čare za džiči a modosnoch na programie. Vône biehaj přes 5 a 10 kilometrov, viedžete na zážnom popodňu přes budeské nuckone miesto. Kajž dželi zariadova MSV Budešin, dobie žaloni niedže 2200 biehakov a biehariu do cíla. Spichovanské tovarstvo muzeja Stará Popriancárňa ve Vospoku pýta česnohanských pomocníkov za svoje dživo. Ono organizuje a viedže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov miesta Vospok. Pravidvone organizuje tovarstvo mjezdorujem zariadovania a viedženia. Nitko pýtaja ľudí za šelakore nadavky a miestna, napríklad za biro, odličenia spichovanských penies, zjavnostné dživo, viedženia alebo zariadovania. Stará Popriancovňa bú 16.17 natvarená a Popriancovňa v nej hač do 19.17 bydlachu a dživachu. 19.11 darí posledný z nich do miestu, ktorýž jún do muzea přetvorí. A to bych o naše povestče, když namakače tež na naše internetnej stronie a v naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A tu časne, když Budešine s oknom, ľadam je šire, ale tež svunco sa džens pokaza, močele pak dominuja, žive slebro zalezač na nekak 22 stopňov, juce podobne, ale zdjela sú jednotlivé švíle možné, svunco pak tež vidíme, trošku kvodnišo juce buďa.
2: Vezejca policia spiešnosť šmieri tam zde byskač na smer Leno. Dole je nám svucharúne přizivy o útrumne džaksata, je letiš vám niečo nešto napadne, abo na útro by leži potom zazvojnče Mateja pod budeským číslom 7400, kýba so z nami četuje 4 po na pohosmiche.
0: Srbský rozvoz.

0: 450 łopytowarjow je přes cyły oratory na sčinowinje wodu we swoich wšelakich facetach widziało, a na jewišću tež słyšało. No, a z kotrym začučom drje publikum po wulkotnej wodzie domojče?
1: Z jenem lohkim wodžanym začučom.
2: Ja tu konu s dobrym začučom wypušću. To by jen wulkotny wukon všich muzikantov a spivarjow a wieso tež dirigentki. A z wulka kolba, so jara da rozčinali.
3: Ta voda, ta me iža od letca, od januara tak všimne, dokud sem ja bova pola moje džovki, cve čas na vodže, a neke to jo zase tak živje, zase ročo zladova ne šišo, so ja sem še v šumiru, aj vopku zvala.
4: Ja sem vesel, za v novom času te nove vece nastanu. Ja, dobrem začučom. Jen mal pokiv, ja sem tekst tube narozimil. Ja ne vem, ač se na tehnice dali žalo. Hej, to vak še ujkotne.
5: Ja sem jara překvapena nad vukonami tých šulerjov a ki su spivali, ki su rejvali, ki su pod vedenstvom Judite boli. To by še jedna vulka klasa a ja som jara vesela, že som ja ju šišva. A možno zase ja to tež ešte najbližším času ju novobladám a poskám.
0: A što praj poprom nesto projekta k vukonam umiocu a umiocu? Mirčin Veclich.
6: No ja co najpomoc so všetkým sobou skutkovacom vlastne vieso prvnej kultúrnej brigáde a rivariam tým modostným ďakovať, že sme to tak zmištrovali. Hevák je to som ja jara spokojom, kaj ja to dženca, ja som to tiež prvný môj spúšal, to ja som jara ľubil a ja sa nádžiam zo publikum je tiež a všakom mám ešte nedželi nepředstajem, až už budeš rade si si obľadať ľudžo.
7: Hej, Kaj Šprajne, jutze nedželu je potom druhé predstajenie na večer 5-6, nimo toho predstaj so oratóri potom 27. septembra Českým Libercu tam v tamnejšej technickej univerzite v Auli. Mati Gisvok je rozpravial vo čerovšej prapremiere oratória Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha, Rože Domašcenie, Johannesa Gerstengarbeho a Mačia Bulanka.

Hej, du så snanner, du når på damne prasher, jeg har læst op datsætse, og kak da du der ved på promnims, så rikker, tætsvits, blisko Linjansko jezera, vik mine her stroska hola, dus på takim napsikvat se skole sami raz ve Vužijske jezorene, tam ve bliskosti popuču, to můžeče si tež doptatšic, vulečeč, tam však maja tež vosreč vesky, šikvanu kočmičku, džiš vonka pod štomiskami renje sedžiš, tež Češa a Polace, ki su tam ve Vužijske jezorene popuču, to rad ljubje vuživaja sovje. Když přijomně slunčko svědčí, hlubok sedíš emnucka, česač do osmiche.

0: Včera smo hižo v novem mezenarodnem vubidžovanju v lohkatletice Budapešče ze z Matejom porečavoj. Dženca maš te netko prenje v usledki a direktne nemskoj dobičarja, Matejo.
1: No, celo prave na prenjem dnju tak mjenovanih World Ultimate Championships je Merlin Hummel svoj hamo 1,86 metrov daloko a s tem dale hač svoj konkurenča resno. Zvoto a s tem tež nedom dobičarsku prémiu ve vysokosti 100,5 US dolarů je tak dobil. V interviu je potom, co jeho reportov opraša, što z peněz za minutko činí, jeho kytro strozba odmova ničo úlke. Najprve dávky plačič a zbytk cel normálně nabok použič, respektivně investovač. Vůně to nastupajo, skrý tu vostudve typ, tak Hummel sam o sebi praj. Gratuláciu k tomu úspěchy na každý pat. Doby vojstaj čera nimo toho tež nekotre z cíle vůlkých měnov, například Jakob Ingebrigtsen v 5000 metrovském běhu a najlepší vysokoskako ze Žeržu, Švéda Armand Duplantis, vyze tež za so doby, vůn přeskočí 6,20 m. Čenca večer, že Budapešče od 6 dále mězdrujím z teja finále přes 100 metrov pola žonou a muži na planě ubeđovania má AAD za so svojim livestreamie. A vyzo kula so Čenca tež za so bůl, Dynamoc z Drežan sú od jednej pola Eintracht Braunschweig prášení, Energia Kočebus hraje potom júce na podvemaj pola Karlsruského SC. A Dženca Džetež Berlíne dále s historickým behom nemských hrajarkov basketbola. Prvný polfinále svetových mistrovstvách stavíznach mústva Dženca poponiu na popečích je tak menovaný tip-off přečivo Francúzovka.
0: Dojštreje to za fenošporta dosť, vúbirka, što je hovak ište takhle športovce našim regione los, to vie Jan Reho a to přichodný po hodžince.

0: nábožné slovo.
1: Ma Monika Králová z Boranec na doku a zamovitosť či Radvorskeje vosady.
2: Ľubí svuchario rajšho rozvosa. Tyž jedu přes naše sábske vesky. To sa stajne veselu, kak čisté ariane vonesu. V obsidžer vokoho svojho domu so pracuje viesty poriad dodržeč. Tak jedžech junu sobotu dopodnia přes vesku a doladach so žony, kotra špučnik mečeše a nekotru škuli neroč v utorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uredži k nedželi. To by je samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k sviatem dňam šo nekak čiste byč. To by ona od doma zúčená od svojeju staršeju a džeda a vôky. Dobrá a kvalobná to tradícia. Vážme si by tajkele skutky. Tak máme všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodný.
1: Dále praje Monika Králová z Boranec na doku Radvorskeje vosady. 4 menšiny do 9 Čechie.

0: David Kmelik a rodzišťo Radošupola Vietošova Budach, húščišo hižo sme vo tutom konstrukče rozpravili, vôľke plány za rodzišťo Kmelik nedemieše, nimo muzea se svojenskými exponátami by rodzišťo naposledk, tež ako svedženišťo za vôľke evente a technopartie vúžite. Tak to biachu peneze do prúznych kasov pšinč, dola koncept so přemało přiuza. V náliču rikaše potom, zo je noša rodzišća Kmeliku a GmbH insolventna, a je zo je samo policja za Davidom Kmelikom pytała. Potom by doo mirne vokovo Čecha, před nešto tydženemi pak so potom v Syči zaso nešto hýbaše, kajše Klemens Schmidt. Recherchoval.
1: Aj nastava je menujúce nová internetová strona, tak rec platforma s menom Slovianský svet. Je cíl také na strone čítač, byť nic mene hač zromadne jevišťo za serbskú kultúru, miesobne slovianské susodstvo a európsky dialog v cí krajovom regióne Nemska, Polska a Česka. Dále má to byť Syč Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, ústajencach, seminárach, Kotraš iniciiruje převodža předava exkluzívne za region typické serbské produkty, tvorí a pestuje partnerstva. To klinči šitko ketro vulke, ale to sa vyzo tež kvôsobine Chmelika hodži. Tak má platforma samo svojskú hymnu, svojanskú fanfáru, kýšie, kýčbu, projektové návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyčo na strane tež napoje a zažividva ze skromným sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskými etiketami v serbskej tradícii remeselnice správne s narokom. Noša tutoho projekta Svojanský svet Vúžica je založba Slavonic Europe se sedlom ve Bruselu, ktorýž predseda je sovie David Chmelik.
0: Tak daleko k platforme, što vieme netko nového vo rodzišću.
1: Rodzišćo súša miestu Vietošov, do ktorož rádož súša. Po insolvencii je vone rodzišćo zase ročo zavo, tu chvíľu je tuto zaurené. Ale David Chmelik vabi mestom tež zasazanie, ukáže jo z toho, co môže je hišče raz vodnaječ. Tak je nedávno v Radušu přednošoval, útoro potom tež v Praze, kak môže s rodičom dále hič. Problém je, praju raz skýčblivé, ľudia v regióne nejsú celé tak zbožení s tým, kak je so rodičo pod Chmelikom vujivo. Tak zdieli nám žurnalist a fotograf z Delnie Vúžice Peter Becker, kýž by sám na zaradovaniu v Radušu přitomne, so nekoci ľudia z okoline si přece ešte peniaze od Chmelika žádaja, miezdrujem za nezapáčené z ličbovanky.
0: A najebač toho má sa rodzišťo pod Chmelikom znova abo hinak vúsmirič?
1: Aj tak je. Chmelik rekne nám včera, zo chce šitke otvorene košte privátne narunáč a s novým konceptom rodzišťo dále viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zľaduja, na info zaradovaniu v Radušu sú nekoci přitomní samozvúvili, ako je Chmelik vo svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodzišťo Radušu. My to na každý pád přichodže dále v obkeč bujeme.
2: Celý raz v delenách poladaj za dole předšelku ke katrejš moje mysledu

0: Zatkula.
1: Hač v šuli, na džele, při studiu abo doma ve dobrej stvi. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini, akáž vone še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nie hižo předstajomne. Što je šitko možné, že sú je ranice a kak vupada přichod? Na tute a viele dalších prašenjov vám odmovíme v přišenem vusovaniu Radia Zatkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelok večer Radio zapiknúť.
0: Zatkula.
2: Zatkula. Meet Savage.
3: Pondelok večer.

0: Kajšče to runje v našich pojistčach od Mateja Svišeli. Spichuanske dorstvo prinje svobodnje serbske šule bučera Nibelčicach po takim zaužene. Na prašenje, što biše jemu pohon, nic jeno, što spichuansko dorstvo zastupicic, ale tež zamovitost, jako předseda převzač, vodmoví cia 40-letne předozače Jan Rytčo z Jasince, sledovatce.
1: To je jedna utrobna, nutskona náležnost, čo zomo serbske šulstvo môžemo sami do ruky zač, môžemo tam tiež nešto sami v rukách všemeniť a uzvoliť a stvoriť. To mi zveseli pri tým podľaboč. In ta vidí po 25 letách po Kruščansbrka, zašmo to nes, nám sa to neoporadilo všem. Ja si jara dobre mysle, už je nešto stavo, už sobu skutkovač, nešto sobu zaplešť a dobrú nádžiu zo sošo poradí.
0: Prajci až do cíletne Jan Rytčo z Jasince, kýše z Čeroši zauženské zromadžizne předseda Spichuansko tovarstva za prinju svobodnú serbskú šulu. Čoveč, ponapodža sa Čechie.
2: Tvoje slova nerozumiu, Přísuny матери.

0: 450 łopytowarjow je přes cyły oratorij na sčinowinje wodu we swoich wšelakich facetach widźało a na jewišću tež słyšało. No, a z kotrym začučom drje publikum po wulkotnej wodzie domojče?
1: Z jenom lohkim wodžanym začučom.
2: Ja tu konu s dobrym začučom opušu. A to by jen wulkotny wukon všich muzikantov a spivarjov a vyzo tež dirigentki. A z wulka kolba, so jara da rozčinali.
3: Ta voda, tam je ižo od letca, od januara, tak přimne, dokud sem ja bova pola moje džouky, cve čas na vodže, a neke to je zase tak živje, zase ročo zladovane šišo, za ja sem še v šumiru, aj vopku zvala.
4: Ja sem mesel za v novom času te nove vice nastanu. Ja, dobrem začučom. Jen mal pokiv, ja sem tekst tu na rozumiju. Ja ne vem, ač to na tehnice dalej žalo. Hej, to vak šal ulkotne.
5: Ja sem jara překvapena nad vukonami tých šulerjov a kis tu spievali, kis su rejvali, kis su pod vedníctvom Judite boli. To by je jedna vůjka klasa a já jsem jara vesela, že jsem já ju šišla. A možno zase já to tež ještě nejbližším času ju novobladám a poskám.
0: A što praj poprom nesto projekta ke vůkona můjmiočů a vůmiočů? Měrčin Veclich.
6: No a já co nepomoc so všetkým sobou skutkovat, jsem vás vyvězal první kulturní brigádže a rývarám tým modostným džakovač, co jsme to tak zmištrovali. Hevák je to, jsem já jara spokojom, kaj to dženca, já jsem to tež první můj slušal, to jsem jara lubil a já jsem nádžiám za publikum je tež a všako mám ještě neděli nepředstavit, než už můžeš ráda se si obládat ľudžo.
7: Po takim jutce na večer pečich do horunja v Kronje tu ve měšče a nimo toho předstej so světné oratory potom 27. septembra českým Libercu ve auli tamnějšie technické univerzity.

0: nábožné slovo.
1: Ma Monika Kralová z Boranec.
2: Ľubí svuchario rajšho rozvosa. Tež jedu přes naše sábske vesky. To sa stajne veselu, kak čisté a riane vone sú. Vopsedžer vokoho svojho domu so prucuje, viesty poriad dodržeč. Tak jedžech junu sobotu dopoudňa přes vesku a doladach so žony, kotra špučnik mečeše a nekotru škúli neroč v útorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova vumeče a vúredži k nedželi. To by jej samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k sviatnym dňam všo nekak čiste byč. To by vona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a vouky. Dobrá a kvalobná to tradícia. Vážme se by tajkele skutky. Tak máme všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodne.
1: Tole praje Monika Kralová z Boranec. Nadavku a zamovitosti, rad vos geje v osade.